panstvo nečeká, s teplou jízdou do nebe a štreka dálka. Nebeský hlbáru, já sucho v krku mám, tak kopni do tým bedny, ať nad

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Kdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.

nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
1: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem?
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
6: Pojďte si s námi o nich povídat.
7: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
6: Co Čech, to rekordman.
7: Na Českém Blaníku.
6: Rádio Český Blaník.

dělám, co dělám, není mi pomoci. Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku, až mi jednou zastaví.

0: Je 6 hodin, posloucháte rádio Český Blaník, hezké dobré ráno vám přeje Martin Císař, je pátek s datem 5. června. Co dál tady u nás, tak třeba klasika od Olympiku. Slza a paravany.
1: Z paravanu dál staví svoje sklíče, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.
0: A nebo Standa Hložek a Petr Kotal.
2: Má bílá královno, přestaň tím všem dávat mat.
0: Tohle je Český Blaník rádio, které hraje české písničky, které máte rádi. Minutu po šesté, hezké ráno.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes bude většinou zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm. Teploty přes den 16 až 21, ve Slezsku to může být až 23 stupňů. Toliko počasí, za chvíli zprávy a Hanka Koterová.
4: Sobotní vydání deníku Právo je váš průvodce letní dovolenou. Jak zdražily oblíbené destinace, jak se pojistit proti výpadkům letů a na co si dát pozor při výběrech z bankomatů. Číst deník Právo znamená vědět.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Prezident Petr Pavel zamíří v pondělí do Strakovy akademie na jednání vlády. Chce probrat složení české delegace, která se v červenci účastní summitu NATO v Turecku. Hlava státu chce být její součástí, ale premiér Andrej Babiš s ním nepočítá. A jednat o tom plánuje až v druhé půlce června. Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí přesáhla 50 tisíc korun. Reálně po zohlednění inflace meziročně vzrostla o víc než 6%. Potvrzuje to i Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
1: Průměrná reálná mzda vzrostla v prvním čtvrtletí 2026 o 6,4%, nominálně pak 8,1% na 50 282 korun. Nejmenší meziroční nárůst jsme zaznamenali v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu.
0: Výrazně si polepšili například pracovníci v realitách a pojišťovnictví. Policisté na Příbramsku u obce Chotilsko na Slapech vyšetřují tragickou událost. Po zásahu elektrickým proudem tu večer zemřelo dítě, které mělo vyšplhat na stožár elektrického vedení. Záchranáři, hasiči a policisté potvrdili, že se v místě tragédie pohybovalo víc dětí. Případem se dál zabývají kriminalisté. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili Guatemalu 3-1. Skóroval Patrik Šik, Tomáš Cholý a Denise Vyšínský. Dnes se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu. Do turnaje pak vstoupí za týden soubojem s Koreou. To je ze zpráv pro zatím vše a vám ještě jednou pěkné ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré ráno, hezký den přeji také já, Martin Císař, tady je České ráno na Českém Blaníku, jsou 4:06 a já posílám Standu Hloška a Petra Kotvalda. Také se skvěle poslouchá.

0: Iveta Bartošová, básnici na Českém Blaníku, minutu po čtvrt na sedm. Přeji vám krásné ráno, především Dobroslavům a Dobroslavám, kteří slaví svátek. Narozeniny má dnes zpěvačka a co si nejvíc přeje? Zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Já si přeju zdraví a práci. Dvě věci. Abych byla fit, abych měla energii uskutečňovat další projekty a třeba CDčka, písničky nový a tak dále. Aby byly koncerty, které mě neskutečně baví, recitály. A abych si to prostě užívala po této stránce.
0: Jitka Zelenková, Jitko, všechno nejlepší, koncerty jsou. V blížším plánu jsem koukal, že nějaké ty koncerty tam vidím. Takže pokud vyrazíte, Jitku si skvěle užijte. A ještě jedny na rozkytu mám.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Český Blaník.
0: Český zpěvák skupiny Slza Petr Lexa dnes slaví 35. narozeniny. Petře, všechno jen to nejlepší od nás.
4: Zasmočíš nahlas zasněná, za sklem zastěmám, poznám to, když seš raněná. Žene magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, slov, co o nich chceš nevědět.

0: Český Blaník.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

jeho hodí. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věd. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním kladem pil, ať se na hucovský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj!

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrbiku, ať se na hocou zvýší ty najmout dál. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná.

znovu mě smrad, ať se na nucom spíší vynajmout dát. Jo, kdo chce zhrknout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší vynajmout dát. Jo, ahoj!

0: Babi Daněk na Českém Bladníku. Za 4 minuty už máme 6:30. Přeji vám krásné dobré ráno. Za malou chvíli Olympic nebo Meky Žbirka a písnička Katka. Také se podíváme na české, moravské a slezské počasí toho dnešního dne a jukneme samo sebou i na víkend a jukneme i do psího kalendáře. Dneska tam vidím jméno Billy, takže Billy dneska slaví všechno jen to nejlepší a počasí venku, jak se říká, že by ani psa nevyhnal.
1: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
2: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
5: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás.

0: Porcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
1: Český Baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Fajn. Miroslav Berka a písnička Katka, 6,5 minuty po půl sedmé.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Co nás čeká a nemine v těch následujících dnech, jaký bude dnešek a jaký je dnešek, to ví meteorolog Vojtěch Umlau. Hezké ráno.
2: Dobré ráno vám i všem posluchačům. Obloha nad naším územím je zatažená a v pásu od Šumavy přes jižní, střední, částečně západní Čechy až po severní Čechy prší. Morava a Slezsko jsou zatím beze srážek. Teploty vzduchu klesly k 15 až 10 stupňům Celsia.
0: Vojto, co dnešní den, jaký bude?
2: Ano, dopoledne bude zataženo, postupně se srážky rozšíří i na Moravu a do Slezska. Odpoledne od západu dojde k přechodu k proměnlivé oblačnosti a přehánky se budou vyskytovat místy. Ojediněle může i zabouřit. Večer budou srážky celkově ustávat a oblačnosti bude ubývat až do vyjasnění. Teploty vzduchu vystoupají na 16 až 21 stupňů Celsia. Na východě Slezska může být až 23 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 12. Pokud je o množství srážek, tak mělo by ještě během dne spadnout od 1 do 10 mm. Na horách to může být až 20 mm.
0: Dobře, Vojtěchu, před námi je sobota z nedělí, tedy víkend. A jaké to bude tedy dál?
2: Bude to poměrně proměnlivé, jak v sobotu, tak v neděli. Den začne slunečnou oblohou, ale během odpoledne oblačnosti bude přibývat, bude většinou oblačno, může se vyskytnout i přehánka. V sobotu srážky dorazí na Moravu a do Slezska spíš až později odpoledne. V Čechách pak ty přehánky budou večer, četnější trošičku, může se vyskytnout i bouřka. V neděli zase srážky mohou být četnější spíš na severu a severovýchodě území. Pokud jde o teploty, ty už budou vyšší, budou kolem 23 stupňů, jak v sobotu, tak v neděli, ale na Moravě, konkrétně na jižní Moravě, může být až 27, v neděli 28 stupňů.
0: Tak Vojtěchu, moc krát díky, mějte se hezky, pěkné ráno přeji.
2: Také se mějte krásně, přeju hezký den a víkend.
1: Rádio Český Blaník.
0: A co u nás? Tak teď Nightwork a Slunce v duši a za chvíli Lucie Bílá. Amor Magor.

0: Lucie Bílá na Českém Blaníku, za chvíli to bude třeba skupina Krištof a Plán.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Konopiště za dámy a my máme taky pro vás jeden báječný plán. Letní koncerty Rádia Blaník, ano, Rádia Blaník a Český Blaník a my se na vás budeme těšit v pátek 12. června, kdy budeme v Havířově. A na místě dění také skvělý Janek Ledecký.
3: Vázem, co staví na poště most.
0: Na pódiu zaspívá i Olga Lounová. Blanická kapela nebo zpěvák Petr Kola.
3: Jsem sám jako stín.
0: Vstupné se neplatí, letos pro vás máme navíc speciální dárek z Brusu, novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spousta peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Tak se pro ní stavte, už příští pátek 12. června se těšíme v Havířově.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia.

0: nákupic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
5: Go, go, go, gorila!
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
7: Pojďte si s námi o nich povídat.
8: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

0: druhý tady u nás na Českém Blanicu. 7:00 klepe na dveře a přeji krásné dobré ráno. A jaké písničky si tady na Českém Blaniku budeme dál hrát, tak za chvíli třeba Karla Gotta.
1: Když však milenky pláčou, nikdy tak zlé to není.
0: Bude tu skupina Škvor.
2: Že věci některý jsou neměný, jak síla starých.
0: A nebo česká klasika Václava Neckáře, Mídlový princ.
3: Fešák.
0: Jo, tak tohle je Český Blaník rádio, které hraje české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Česká republika rozdělená po ránu, Čechy tady očekávejte zataženo a déšť, na Moravě ještě místy oblačno nebo polojasno, ale odpoledne bude pršet i tady a možná částečně už dopoledne. Co se týče teplot, vystoupí to maximálně ke 21 stupňům, takže dnes takový ne moc jako letní, ale spíš jarní den. No konec konců, podle kalendáře tady ještě jaro je. Co se týče dopravy, informace přinášíme právě teď. Pojďme se podívat, kde to nejezdí.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
5: Na trase s Chrudimi na Čáslav před Vrdy došlo ke srážce nákladního auta s osobním. Na místě zasahují záchranáři a policie. Místo je průjezdné jedním pruhem. Zdržení je minimální. No a z východních Čech se přesouváme na Vysočinu na příjezdu do Jihlavy za sjezdem z D1 směrem od Havlíčkova Brodu. Vyšetřuje policie nehodu nákladního auta. Místo je s opatrností průjezdné.
0: Díky, kdyby cokoliv, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je tu na čísle 720 83 63 07. Já přeji hezké ráno, šťastnou cestu a za chvíli zprávy a Hanka.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.

0: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. O složení české delegace na červencovém summitu NATO hodlá premiér Andrej Babiš rozhodnout koncem června. Dosavadní postoj vlády je, že do Turecka pojede premiér, ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zuna. S tím ale nesouhlasí prezident. V pondělí to chce osobně řešit na jednání vlády. V posledním týdnu se na většině míst Česka zmírnilo sucho. Současné deště přinášejí krajině dlouho očekávanou úlevu. Nejvíc srážek spadlo ve středu na Karvinsku a to vítají hlavně zemědělci. Plodiny na polích to na řadě míst zachránilo. Nedostatek vláhy ale dál trápí jižní Moravu a Polabí. Ze zoo v Ostravě utekl lemur kata. Ošetřovatelé ho hledají od středy a předpokládají, že by se mohl pohybovat v bezprostředním okolí zahrady. Pokud ho někdo zahlédne, měl by kontaktovat zoologickou zahradu a nesnažit se ho chytit. Tato roztomilá poloopička totiž může člověka pěkně pokousat. A Českobudějovické výstaviště zve na den s armádou České republiky a složkami integrovaného záchranného systému. Co nabídne, říká mluvčí výstaviště Jiří Čondl.
1: Předvedou své umění jak vojáci, celníci, vojenská služba. Svou techniku převedou i záchranáři, hasiči budou mít několik ukázek, například hašení, oleje a slaňování. A celníci představí třeba velkokapacitní mobilní rentgen.
0: Akce bude probíhat i zítra a vstup je zdarma. Tolik zprávy, vám pěkné ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 7 hodin 3,5 minuty, skvělé ráno přeje také Martin Císař a s písničkou je tu Richard Miller.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Český Blaník, to byly Honza a František Nedvědovi a všechno nejlepší. Teď ale písnička dne.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh. Jak to s touhle písničkou je? Jak vznikla? Ptám se Terezy.
3: Ta písnička je o tom, že vlastně vy víte, že se máte rádi v tom vztahu a píšete přesně nějaký příběh, jenom prostě třeba někdy se stane, že ten příběh prostě skončí a ať prostě jako se pořád snažíte a snažíte to spravovat a psát ty další stránky, tak prostě někdy je to tak, že prostě ty další stránky třeba budeme psát s někým jiným, ale pořád toho člověka máme rádi. To je jedna taková stránka, jako ty písničky. To vidím třeba já v té písničce, ale spousta lidí, hlavně jako mých fanoušků, to vidí přesně tak, že je to ta usmiřovací písnička. Že prostě, když vidím náš příběh, začnem prostě jako novej list psát, že vlastně v tom vidí hodně tu naději, která tam jakoby je, ale my právě, že taky jsme to dělali s Vaškem Hojdekrem a my jsme si říkali s Vaškem, hele, já furt nechápu, proč si to ti lidi berou na ty svatby, teď to je vlastně rozchodová písnička, jo. Ale mně se na té hudbě vlastně nejvíc líbí to, že každý si v tom najde to svoje a to je vlastně jako nejdůležitější.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Skvělé ráno, krásný a pohodový den, za 6 minut už máme 7:30. Za chvíli to dál bude znít pohodově a česky s Luckou Vondráčkovou, písničkou Stracha nebo Kocápka a Spiritual Quintet. České, moravské a slezské počasí o víkendu, jaké bude a jaké bude to dnešní? Na to se zeptám za chvíli Vojtěcha Umlaufa z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď vám popřeji krásné ráno a dobrý poslech další české připraveny, tak ať se skvěle poslouchá.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín
4: Ninja Park!
3: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
3: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
5: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
8: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: České písničky, které máte rádi.
10: Na českém hladě.

0: 7 hodina, 33. pultá minuta, to byl Spiritual Quintet, za chvíli Karel Gott nebo slovenská skupina Elán. Přeji vám dobré ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A zdraví meteorologa Vojtěcha Umloufa. Vojto, hezké ráno, jak je v Česku?
2: Dobré ráno vám i všem posluchačům. Obloha nad naším územím je zatažená a v pásu od Šumavy přes jižní, střední, částečně západní Čechy až po severní Čechy prší. Morava a Slezsko jsou zatím beze srážek. Teploty vzduchu klesly k 15 až 10 stupňům Celsia.
0: Co dnes, co máme očekávat?
2: Ráno a dopoledne bude zataženo, postupně se srážky rozšíří i na Moravu a do Slezska. Odpoledne od západu dojde k přechodu k proměnlivé oblačnosti a přeháňky se budou vyskytovat místy. Ojediněle může i zabouřit. Večer budou srážky celkově ustávat a oblačnosti bude ubývat až do vyjasnění. Teploty vzduchu vystoupají na 16 až 21 stupňů Celsia. Na východě Slezska může být až 23 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 12. Pokud je o množství srážek, tak mělo by ještě během dne spadnout od 1 do 10 mm. Na horách to může být až 20 mm.
0: Sobota z nedělí před námi, jaké budou tyhle dva dny?
2: Bude to poměrně proměnlivé, jak v sobotu, tak v neděli. Den začne slunečnou oblohou, ale během odpoledne oblačnosti bude přibývat, bude většinou oblačno, může se vyskytnout i přeháňka. V sobotu srážky dorazí na Moravu a do Slezska spíš až později odpoledne. V Čechách pak ty přeháňky budou večer, četnější trošičku, může se vyskytnout i bouřka. V neděli zase srážky mohou být četnější spíš na severu a severovýchodě území. Pokud jde o teploty, ty už budou vyšší, budou kolem 23 stupňů, jak v sobotu, tak v neděli, ale na Moravě, konkrétně na jižní Moravě, může být až 27, v neděli 28 stupňů.
0: Vojtěchu, díky, mějte se.
2: Také se mějte krásně, přeju hezký den a
0: víkend. Teď už Karel Gott.

0: Skupina Elana, písnička Bosorka. Já vám přeji krásné, dobré ráno, je to 5. červnové, tak co, jak to dneska dáváte? V Čechách nám prší, na Moravě ještě ne, ale během dopoledne, odpoledne se to přesune i tam. No konec konců, v pondělí tu máme Medarda, jak se to říká? Medardova kápě 40 dní kape. No, popravdě řečeno, sucho bylo, takže nějaké 2-3 dny deště bych bral, ale 40 dní, to teda v žádném případě. Za chvíli skvělá Hanka Zagorová, já chtěla jsem ti báseň přát, a nebo Činasky a Laská data. A k tomu také je potřeba dodat, že jednu písničku českou nebo slovenskou můžete vybrat i vy, naši posluchači. Tak jakou si dáme zhruba v 8 hodin a 10 minut? Komu ji pošlete na přání? Je to pouze na vás. WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Namluvte hlasovku, pošlete k nám a my vám zahrajeme. A to rádi.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
11: Senkor.
12: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
13: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
14: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
15: Hmm. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom

0: Dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník, na dveře klepe 8. hodina. Teď je přesně 8 hodin a za malou chvíli to budou Vlasta Redl.
1: S Bohem galánečko, já už musím jít.
0: Věra Špinarová.
2: Slunečné pobřeží, až k nám znovu poběží. Slunečné pobřeží.
0: A nebo taky písnička Prý se tomu říká láska a skvělá Lenka

0: Jo, jo, české písničky, které máte rádi, ty jsou tady doma.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jaká bude dnešní obloha ráno a dopoledne v Čechách? Zatažená, oblačná, očekávejte déšť, dopoledne se přesune na Moravu, odpoledne také ještě na Moravě bude pršet, teploty do 21 stupňů. Toliko počasí, za chvíli Hanka a další ranní zprávy.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Potisk, potisk, dárky, bylavil, CZ.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Start nového systému pro jednotné hlášení zaměstnavatelů doprovázely technické problémy. Ministr práce Aleš Juchelka se za počáteční potíže omluvil a únik osobních údajů zaměstnanců označil za chybu nízké závažnosti. Systém má firmám odlehčit od desítek formulářů. Pro účetní je ale administrativní zátěží. Liberecký kraj uspěl s připomínkami k plánům na výstavbu větrných elektráren. Původně stát navrhoval 5 míst v Ralsku a na Semilsku. Nakonec ale všechny lokality z plánu vyškrtl. Pokračuje náměstek hejtmana Jiří Klápště.
9: Myslím si, že ty elektrárny v některých místech budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba, ale je to potřeba i vlastně podmínit souhlasem těch dotčených obcí. Ale v tuto chvíli tady bez komunikace s obcemi tyto oblasti by neměly být vymezeny.
8: Celkem stát určil asi 100 míst v republice, kde by mohly vyrůst větrné a solární elektrárny. Rodiče ve Valašském Meziříčí dostanou úlevu na školkovném. Ani v nadcházejícím školním roce ho nebudou muset platit. Celkem jde o 7 mateřských škol a 700 dětí. Rodiny tak ušetří skoro 20 000 ročně za dítě. Ztrátu za zrušení školkovného dorovná radnice z vlastního rozpočtu. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili Guatemalu 3-1. Skóroval Patrik Šik, Tomáš Chorý a Denis Višinský. Dnes se národní tým přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu a do turnaje vstoupí za týden soubojem s Koreou. To je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Vám hezký den.
0: Tobě taky hezký den a samozřejmě všem posluchačům Českého Blaníku. Lenka Filipová, prý se tomu říká láska. 8:04, tady u nás. Hezké ráno.
7: Rádio Český Blaník.

0: Petra Černocká na Českém Blaníku. Já vám přeji krásné dobré ráno, je 5. června, vy jste si pustili Český Blaník, děkujeme.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Učinil tak i Martin, napsal: Blaníku, milý Český Blaníku, prosím tuhle písničku pro všechny zamilované. Miluji písnička Karla Gotta, ovšem tahle, ta mě vždycky dojímá. Tak písničku posílám a to rád. Ať láska má kde kvést.

0: s Bohem Galánečko a Vlasta Redl. Krásná písnička. Vlasta Redl zítra vystoupí ve Zlíně s kapelou Festival Podhradí. Dále to bude 19. června v Brně Kraví hora, letní scéna divadla Bolka Polívky. O den později, tedy 20. Mutěnice Amfiteatr pod Budami. Tak pokud vyrazíte, krásně si tyhle koncerty nebo alespoň jeden z nich užijte. Co dál? My máme také koncerty Xyndla X za chvíli v našem vysílání, také Petra Nadě, anebo Věrky Špinarové. Prostě pohodové české písničky, které máte rádi. A mezi tím se podíváme také na počasí, jaké je aktuální v České republice a co přinese dnešní den. Já vám přeji hezké ráno a buďte s námi.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Sobotní vydání deníku Právo je váš průvodce letní dovolenou. Jak zdražily oblíbené destinace, jak se pojistit proti výpadkům letů a na co si dát pozor při výběrech z bankomatů. Číst deník Právo znamená vědět. Go,
3: go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Rádio Český Blaník.
7: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
6: Písničky, na kterých jsme

0: S námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blesk.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Rádio Český Blesk.
0: České písničky, které máte rádi. Ujel me vlak.

0: Jedna slovenská taky v našem vysílání, to byl Petr Nať. Já vám přeji hezké ráno, 2,5 minuty po půl deváté.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A už se hlásí meteorolog Vojtěch Umlau. Vojto, hezké ráno, jak je v Česku?
2: Dobré ráno vám i všem posluchačům. Obloha nad naším územím je zatažená a v pásu od Šumavy přes jižní, střední, částečně západní Čechy až po severní Čechy prší. Morava a Slezsko jsou zatím beze srážek. Teploty vzduchu klesly k 15 až 10 stupňům Celsia.
0: Co dnešní den, jaké přinese počasí?
2: Ráno a dopoledne bude zataženo, postupně se srážky rozšíří i na Moravu a do Slezska. Odpoledne od západu dojde k přechodu k proměnlivé oblačnosti a přehánky se budou vyskytovat místy. Ojediněle může i zabouřit. Večer budou srážky celkově ustávat a oblačnosti bude ubývat až do vyjasnění. Teploty vzduchu vystoupají na 16 až 21 stupňů Celsia. Na východě Slezska může být až 23 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 12. Pokud je o množství srážek, tak mělo by ještě během dne spadnout od 1 do 10 mm. Na horách to může být až 20 mm.
0: Vojtěchu, díky moc, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Také se mějte krásně, přeju hezký den a víkend.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi, ty jsou tady doma. Já posílám Věrku Špinarovou a za chvíli Víťa Vávra a jeho Dívka z Heř mám kohena vsi.

0: si, kdo pak jí teď řekne, že jsem o ně stál.
1: Víťa Vávra tady u nás na Českém Blaníku. Přeji krásné dobré ráno, pohled na hodiny za 4 minuty, už máme 8:45. Já se pomalu rozloučím, za chvíli Dan Hůlka, taky Divoký byl, anebo Jaroslav Vikrent a Růžová pentle. Ovšem v tuhle chvíli taky Michal Krusberský. Ten se na vás těší mezi 9:00 a 12:00. Vítej Michale, ahoj.
2: Dobré ráno, snad by se dalo říct ještě stále v tuto chvíli. Ano, trošku výjimečně jsem tady v tento čas a samozřejmě, že nejdřív se podíváme na jeden zajímavý rekord a bude o přípitcích, takže pokud rádi slavíte, tak s námi vydržte.
1: Takže pěkně jako takhle na zdraví, viď?
2: Ano.
1: No. Tak jo, já se s vámi samozřejmě budu těšit opět pondělí v 6 ráno. Za chvíli Michal, mějte se skvěle a užijte si pátek. A taky víkend, ten už klepe na dveře. Tak ať svítí sluníčko, a ne tak jako dneska, viď? Dneska by si psa nevyhnal, Michal.
2: No přesně.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvou dvou, pěkné bảo证, zjistí o něj tí tělo kérem sínsí a jinhán káhá.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
12: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz

Wstań, żule ten. Jeszcze wczera jsem ti ukrad pętli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc. A kdyby tu pętli našli,

chvála, dál ji opatruj. Vrátím ti jednou kránu za svítání růžovou a hebkou jako plišť.

0: Marcela Holanová na závěr dnešního rána tady u nás na Českém Blaníku a taky Čáp. No a váš věrný Čáp Michal Krusberský už je taky zpátky. Jsem tady dneska výjimečně o 9. hodiny a za chvíli si zahrajeme Jirku Korna a Helenu Vondráčkovou. Taky zazní písnička Chci tančit a kapela Miraj. A ještě Kabát a Šaman. I dál budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsai a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsai od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes máme zataženo, teď dopoledne a ráno nám prší v Čechách, ale během dopoledne se strážky přesunou i na Moravu a do Slezska. Odpoledne od západu už máme čekat proměnlivou oblačnost a bouřky jenom ojediněle. Večer už bude ustávat déšť a má se to protrhávat, tak uvidíme. Teploty 16 až 21 maximálně, na východě naměříme až 23 stupňů a na horách tam se rtuť zastaví na 12 stupních. Počasí za námi a před námi další zprávy, které připravuje David Račák.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Poslanci dnes budou opět volit nominantku STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Vybírat budou také novou ombudsmanku. Na programu je i vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr nebo volba členů Rady České televize. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dní, o den méně než loni. Pestré louky plné květin, motýlů a včel z české krajiny postupně mizí. Ochránci přírody se je proto snaží obnovovat. Více k tomu řekne Tereza Flečková z Českého svazu ochránců přírody.
7: Každá vaše darovaná koruna pro naši kampaň na webové stránce darujme.cz/obnova-luk má právě teď dvojnásobnou sílu. Bude totiž díky nadaci VIA a Fondu pro udržitelný život dorovnána stejnou částkou.
6: Peníze ze sbírky mohou financovat mapování, sběr semen a zakládání nových květnatých luk po celé republice. No a čeští fotbalisté porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Favorita poslal v generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Šik. Trefil se i Tomáš Chorý a pojistku přidal Denis Višinský. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 9:04 hodině pokračujeme dál a dáme si hned dvojici, která nám zaspívala také na konopišti. Nejenom Helena Vondráčková, ale Jirka Korn byli výborní se svojí Kampeny, to tam pěkně Jirka rozjel a myslím, že jsme si s chutí zaspívali všechny ty písničky, které máme rádi. Za chvíli nás čeká domácí rekord, jak už jsem avizoval, bude to trošku o přípitcích, ale teď pan Chopin. Tak pojďme na něj a dobré dopoledne.

0: Pepa Vojtech, kapela Kabát a taky jejich Šaman. Trošičku jsme čarovali, 16 minut po 9. hodině a teď nabídneme jeden rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Víkend je totiž před námi, čeká nás spousta oslav, narozenin a jiných akcí a tak si možná budete ťukat šampáněm a připíjet. A jeden zajímavý přípitek nabídne i teď Pepino Vaněk.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i zajímavé přípitky v minulosti. A jedním z nejzajímavějších byl přípitek nápojem Thermix Shake, který uspořádala mlékárna Kunín, když slavila 80. výročí. A tímhle nápojem si v jednu chvíli připilo 689 milovníků mléka.
0: No prosím, takže jak vidíte, připíjet se dá leda s čím. Možná, že o víkendu tenhle rekord pokoříte.
1: Co Čech, to rekordman na českém Blaníku.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Kapela Mirai chci tančit v 9.25 a tančit s náma můžete rozhodně i za malý okamžik, kdy bude Vašek Neckář. No jo, já myslím, že tahle písnička přispěje k dobré náladě i při pátku a taky bude Karel Goda, Lucka Bílá. Tak ať se vám dál poslouchají ty české písničky, které máte rádi.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
9: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragboat.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
18: Radio Český Blaník.

0: slovenštinou Name. Měli jsme je v sobotu na Konopišti, kde odstartovali celý koncert a zítra budou dokonce u mě doma ve Velké Polomyje vystupovat na Dni obce, ale hlavně chci připomenout 12.12., kdy vystoupí v pražské O2 aréně, kde budou slavit také 30 let na hudební scéně. No a my se teď podíváme do Dobříše. Tamní rokokový zámek totiž láká na řadu novinek. A co konkrétně tam mají nového, to nám prozradí ředitel zámku Pavel Krejcárek.
1: Návštěvník může uvidět samozřejmě tu zrevitalizovanou francouzskou zahradu s vodními prvky. Nově tady zasázeno zhruba 1000 habrů, zrekonstruované sochy, je tam to opravdu hodně opraveného. A v té oranžerii to hlavní samozřejmě uvidí obnovenou iluzivní malbu. Je to opravdu dílo, na které jsme se připravovali mnoho let.
0: No, asi se budu muset taky zastavit. Každopádně dlouholetá rekonstrukce zámeckého areálu tím nekončí. Od září totiž začne oprava slavné fontány napájení koní Heliových, takže držíme palce, ať i tohle dotáhnete do zdárného konce. No a za chvíli zase jdeme hrát třeba Petra Kotfalda, bude Mňága až Dorb a nebo Nedvědi.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
8: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psy, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Michal Malátný, Činasky a Vákuum, což u nás rozhodně nehrozí. U nás se hrajou další české písničky. I po 10. hodině. Michal David. Taky si dáme Slzu a Lhůtu záruční. A s Přátelstvím dorazí i Petr Rezek. A rozhodně jich bude víc, tak nás dál laďte i po 10. hodině.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
3: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, sníh a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Na Českém Blaníku.
0: Dnes máme zataženo ráno v Čechách, ale během dne i na Moravě a ve Slezsku bude pršet. Odpoledne od západu už čekáme promínlivou oblačnost a k večeru srážky už jenom ojediněle. Bude se nám to vyjasňovat, tak uvidíme. Teploty 16 až 21 maximálně, na východě do 23 stupňů a na horách do 12. A teď už David Račák a další aktuální zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Kvůli přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva bude dnes ve Strakově akademii stávkovat zhruba 60 pracovníků. Rozhodli se poté, co vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že záměr podepíše. Českobudějovické výstaviště dnes nabízí bohatý kulturní program. Probíhá tam totiž akce s názvem Den s armádou České republiky a složkami integrovaného záchranného systému. Na co všechno se návštěvníci můžou těšit, říká mluvčí výstaviště Jiří Čondl.
9: Předvedou své umění jak vojáci, celníci, vojenská služba. Svou techniku převedou i záchranáři, hasiči budou mít několik ukázek, například hašení, oleje a slaňování. A celníci představí třeba velkokapacitní mobilní rentgen.
8: Akce bude probíhat i zítra a pro všechny je vstup zdarma. Prezidenty a premiéry zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes v černohorském letovisku Tivat čeká debata o dalším rozšiřování evropského bloku. Bavit se budou i o tom, jaké výhody může unie nabídnout uchazečům o členství. Česko na summitu reprezentuje premiér Babiš. No a tenista Jakub Menčík se dnes utká s Němcem Alexandrem Zverevem o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova se s o 9 let starším soupeřem utká po druhé. Na konci dubna prohrál v osmi finále turnaje v Madridu. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 4:10, pokračujeme dál. Za chvíli vás budu zvát na letní koncerty. Pokud vyrážíte ven, berte raději deštníky. A teď Michal David.

0: Jsou dny, kdy svítá o něco dřív a taky Láďa Štajdl na Českém Blaníku.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Ano, přátelé, opět budeme letos jezdit za vámi, abyste si aspoň kousek toho Konopiště, kde jste třeba nebyli, mohli užít i tam, kde nás posloucháte a ladíte. A startujeme už příští pátek, ano, 12. června budeme v Havířově, kam přivezeme Janka Ladeckého, Olgu Lounovou, Petra Koláře, bude samozřejmě Blanická kapela i Šunka Leko, to je jasná věc, ale taky máme něco navíc, protože to bychom nebyli my, abychom vám zase něco navíc nepřivezli, takže tentokrát od nás na místě dostanete i speciální dárek s brusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Tu prosím vás nevyhazujte, my jsme ji rozdávali i na Konopišti, tak si ji schovejte doma, si ji nalepte na okno, na lednici, do auta si ji vemte, kam budete chtít, protože pak bude stačit jedna registrace, buď přes SMS-ku anebo náš webový formulář, a až začnou jezdit během léta krajánci za vámi a doma u vás najdou právě tu hezkou sluníčkovou nálepku, no tak máte pět palackých, anebo se můžete zúčastnit rovnou soutěže o 100 000 korun. Těšíme se na vás 12. června v Havířově.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když Šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: zatmění Leony Machálkové na Českém Blaníku. Pravda, tady v Čechách, kde už prší, máme skoro zatmění, protože je pošmourno, musíme svítit i v těch kancelářích a na provozech a člověk by málem usnul, že jo? Tak si dejte ke svačině další kafíčko, já vás za chvíli proberu s kapelou Abraxas, dáme si Obyčejný svět a taky bude Iveta Bartošová, Když láska schází. Dobré, stále ještě dopoledne vám přeje Michal.
1: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ. Od 1. června je v Metropoli Zličín
10: Ninja Park!
6: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
11: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
6: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
11: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
12: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
13: Počkej, v čí pr...
12: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
13: To zní hustě. Kde to je?
14: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
15: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
16: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
17: Radio Český Blaník.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Kapala Jelen na Českém Blaníku i s písničkou Domů. Pokud byste chtěli, aby vaše dítě třeba zpívalo na jevišti společně s Jeleny, tak máte šanci. Na sociálních sítích kapely Jelen právě vyhlásili soutěž, jak to udělat, tak tam mrkněte. A pokud byste chtěli nechat zahrát písničku na přání, tak taky není problém. My vám hrajeme několikrát denně a za chvíli bude právě ten čas. Takže ať už chcete potěšit své kolegy v práci, nebo si jenom zlepšit náladu třeba v tom deštivém počasí, které je tady v Čechách, nebo chcete zahrát Dobroslavům k svátku, prostě necháme to na vás. Každopádně své žádosti s písničkou odesílejte v SMS-ce na číslo 720 836307 anebo nám můžete přes WhatsApp nahrát hlasovku a poslat na stejné číslo. A v příští hodince už budeme hrát vám. Za chvíli si zahrajeme Petra Koláře a bude i Helena Vondráčková. Přejdi Jordán.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
11: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside.

0: Rafiki. Rafiki znamená svahilský přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz
1: Písnička na přání.
2: Každý všední den vždy po 8, po 11 a po 17 hodině.
1: Písnička na přání na Českém Blaníku.
2: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Marta Athena Eleftheriadu a také Bob Friedl. Hrej, ať stromy roztančíš. Tak doufám, že roztančili i vás, ať už jste kdekoliv. A my vám po 11. budeme hrát Lenku Filipovou. Bude částečné zatmění.
1: Že u každého dostaví se.
0: Taky si pustíme Karla Gotta. A krásně šílená bude v podání Dalibora Jandy. A budou i další české písničky, které máte rádi za malý okamžik.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes počítejte spíše se zataženou oblohou. V Čechách už nám brší, na Moravě a ve Slezsku přijde déšť později odpoledne a večer máme čekat ubývání srážek i protrhávání. Tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně teploty dnes 16 až 21 maximálně. Na východě může být tepleji až 23 a na horách do 12 stupňů. Co se dál děje doma i ve světě, to sleduje David Račák.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června. Dnes to řekl Andrej Babiš. Dodal, že v pondělí 8. června přijde na jednání vlády prezident Petr Pavel. Prezident, který dosud na summity NATO jezdil, trvá na své účasti. Dálnici D2, na které se ve čtvrtek staly dvě tragické nehody, plně zprůjezdnily dnes kolem 3 hodiny ráno. Informovalo o tom Národní dopravní informační centrum. Uzavřená byla od neděle. Liberecký kraj uspěl se svými připomínkami k plánům na větrné elektrárny. Teď ministerstvo všechny tyto lokality z plánu vyškrtlo, řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště.
11: Myslím si, že ty elektrárny některé místy budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba, ale je to potřeba i vlastně podmínit souhlasem těch dotčených obcí. To znamená, jestliže nějaká obec bude souhlasit, vyrostou tam 2, 3, 4 elektrárny, je to určitě dobře, ale v tuto chvíli tady bez komunikace s obcemi tyto oblasti by neměly být vymezeny.
10: Návrh počítá v celé České republice s 94 místy, kde by šlo jednodušeji povolovat stavby větrných a solárních elektráren. No a halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel se jako třetí česká čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítingu Diamantové ligy v Římě doběhla druhá za 49,77 setin sekundy. Porazila ji jen Norka Jägerová. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A protože už máme po 11. hodině, tak za chvíli taky budeme hrát na přání. Telefon 720 836 307, ten je stále k dispozici, můžete posílat SMSky a hlasovky. A za chvíli bude taky Karel Gott, pokáče si dáme a ze všeho nejdřív Lenku Filipovou, částečné zatmění srdce. Michal Krusberský je dnes s vámi, přeju stále pohodové dopoledne.

0: Rádio Český Blaník.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že seš z vesnice. Víš, já jsem tady z města zvyklej na svůj standard a toho já se vážně nerad vzdám. Jako wifi, teplá voda, splachovací záchod a jídlo, co nemusím lovit sám.

koukni, telefon má celý dotykovej displej a žádná šňůra už z něj neplandá. Lidi řešej ekonomiku a burzu a ne kdokolik rudejch odstřelil. 100 hektarů úrodných polí by tu každej za garzonku v

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Karel Gott rozhodně nesmí chybět v pátečním dopoledním vysílání na Českém Blaníku. Tohle byla písnička Oheň v sobě máš.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Dobrý den, prosím, zahrajte Verunce, aby se jí dobře celé odpoledne vysílalo, a zahrajte jí písničku od Vaška Neckáře Mala Lady. Děkuju a krásný víkend přeje Karel. Tak Karle, taktéž si užijete víkend. Verunce to vyřídíme, kdyby to náhodou neslyšela. A tady už je Mala Lady.
1: Písnička na přání.
2: Na

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Pětiminutová vzpomínka na Hanku Zagrovou, která se před pár dny na koncertě Štefana Margity taky ukázala, dalo by se říct, protože tam byla v rámci hologramu, který vytvořili. Teď jsme malovali obrázky na českém blaníku a za chvíli budeme poslouchat další české písničky. Bude třeba Bobra Motýla vyznání. Ale těšit se můžete i na Standu Hloška nebo kapelu Krištof. A protože už máme skoro půl dvanáctou, tak už popřemýšlejte, co byste si dneska dali dobrého k obědu.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku.
2: Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
2: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
7: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragboat.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Radio Český Blaník.

0: Palo Habera, tým a držím ti město. A my vám taky držíme místo tady u nás ve vysílání. Klidně toho můžete využít a třeba si několikrát za den zahrát písničku na přání. To už máme ovšem za sebou. Jdeme se teď podívat do kalendáře a já zdravím všechny Dobroslavy, kteří dneska mají svátek. Všechno nejlepší, pánové, přejeme. Zároveň máme Světový den životního prostředí a kdo pak dneska taky slaví? Třeba zpěvačka Jitka Zelenková. Máme si co říct a je toho víc. Ano, dál tady vidím třeba hokejistu Radko Gudase, ten má 36 a o jeden rok méně má zpěvák kapely Slza, čili Petr Lexa. 35, tak všechno nejlepší i z českého Blaníku a za chvíli tady pro vás mám Valdemara Matušku a taky Věrku Špinarovou.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, babavku, babavku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
8: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás. Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
9: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
10: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
11: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Rádio Český Blaník.

0: Je to tak, kapela Činasky, čas pádí, čas letí a před námi už je 12. hodina a po 12. pánové z kapely opět Radeček a jejich bratři. Nemáme to za pár, ale za tři. Taky dorazí Michal David, každý mi tě lásko závidí. A ještě Poutníci a Panenka. No a budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ráno jsme měli zataženo a deštivo v Čechách, teď už se srážky přesouvají dál na Moravu a do Slezska. Odpoledne od západu už máme čekat jenom promenlivou oblačnost a večer budou srážky úplně ustávat a čekáme protrhávání oblačnosti. Teploty 16 až 21 stupňů, pardon, na východě kolem 23 a na horách do 12 stupňů. Teď David Račák a další aktuální zprávy.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké poledne přeje David Račák. Dnes podle výpočtu Institutu liberálních studií nastává den daňových poplatníků, tedy pomyslný okamžik, kdy přestávají lidé vydělávat na stát a veškeré jejich příjmy míří na jejich konto. Lidé letos pracovali na stát 155 dní, o den méně než loni. Knihovna Václava Havla nekončí, má peníze krizového manažera a tým, který je sice ve výpovědi, ale dokončuje sezónu. Řekl to zbylý člen správní rady David Dušek. Pro letošek má knihovna financování zajištěné. Klíšťata umí víc, než se dosud myslelo. Nový výzkum ukazuje, že klíště obecné si samo vytváří kyselinu sialovou, látku spojovanou hlavně s obratlovci, včetně člověka. Pokračuje mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Edita Kadlecová.
7: Zjištění má význam nejen pro základní výzkum, ale i pro medicínu a veřejné zdraví. Lepší porozumění tomu, jak klíšťata fungují na molekulární úrovni, může v budoucnu přispět k vývoji nových přístupů, jak omezit jejich sání na člověku nebo na hospodářských zvířatech.
6: Může to pomoci také omezit jejich schopnost přenášet nebezpečné nemoci. No a závody kajakářů a kajakářek dnes začne světový pohár ve vodním slalomu. Popolední je na programu v Praze kvalifikace. Na startu v Troji budou Bára Galušková, Amálie Hilgertová, Kateřina Beková, Vít Přindiš, Jakub Krejčí a Jiří Prskavec. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Dvě minuty po 12. přejeme dobrou chuť k obědu, ať už jste vrazili na meníčka, máte nějakou dietní krabičku, nebo jste si uvařili doma. My pokračujeme s českými písničkami. Za chvíli Olympik, teď opět a Radeček.
8: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Na Robinson a Krokodýl zazněl 13 minut po 12. hodině a i přesto, že dnes není teda ideální počasí, tak my se podíváme k Českému moři. Tedy na Lipně se v létě opět odehraje Čes Lipno Sport Festival. A tentokrát si na něm budete moci vyzkoušet více než 30 sportů. Novinkou bude kombinace běhu a střelby, prostě jako v moderním pětiboji. Podrobnosti nám říká teď ředitelka festivalu, legendární Katka Neumannová.
1: My jsme asi dva dny zpátky rozhodli, že zařadíme nový sport a nový závod. A bude to něco ve stylu Hyrox a bude to vlastně závod pro takovou tu fitnessovou komunitu. To znamená kombinace silových cvičení s během. Takový ty populární závody pro lidi, kteří chodí hodně do fitka, ale nakombinovaný právě s běháním. A bude to v podobě jak pro veřejnost, tak i pro takovou tu profi klientelu.
0: Ano, a ještě dodám, že 15. ročník festivalu vypukne na Lipně 14. srpna, tak si to zapište do kalendářů. My držíme palce s přípravami, ať všechno klapne na jedničku. A dál hrajeme české písničky, které máte rádi. Tomáš Klus a Věrka Martinová za chvíli. Budou i slovenští Modus a teď Michal David. Každý mi tě, lásko, závidí. Tak dobré, teď už odpoledne všem přeje Michal.

0: Zajímavý duet Tomáš Klus, Věra Martinová a Magnetická bouře. A představte si, že v kraji Tomáše Kluse, čili na severu Moravy, konkrétně v Karviné, na kruhovém objezdu, kde vyjíždíte do města, teď instalovali dvě obří sochy mravenců, kteří mají symbolizovat pracovitost místních lidí a posouvat město dopředu. Samozřejmě, že reakce místních jsou zatím velmi rozpačité. Za chvíli u nás ovšem tichá dohoda, poutníci anebo Maruška Rotrová, ať vám 100% zvednou náladu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Un, dos, tres!
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autíčka Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.

0: Český Blaník.
1: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný než jen šťastný, že s tebou mám víc, než mohl jsem si přát. Ani nevím, co přát si víc, než abys byla šťastná, aby si vždy

0: vlaky.
1: Petr Šťastný s písničkou Miluju tě. A pokud vy milujete vlaky, tak možná bylo vaším snem se někdy projet Orient Expressem. Aspoň mně by se to strašně líbilo. A právě Orient Express dneska slaví. Začal jezdit z Paříže do Istanbulu, tehdy ještě Konstantinopolu v roce 1883, takže má 143. narozeniny. Před léty, když jsem potom zatoužil, tak jsem se schválně díval, kolik stojí taková ta jízdenka, protože ten vlak zase znovu jezdí. A před léty to bylo 40 tisíc na ty 3 dny, tak nevím, kolik to bude stát teď. Nestačil jsem se podívat, ale rozhodně bychom museli asi rozbít prasátko, nedá se nic dělat. Tak přátelé, já vám přeju krásné odpoledne dál s Českým Blaníkem, loučí se Michal Krosberský, užijte si víkend, odpočívejte, za chvíli už tady bude kolegyně Veronika, já se na vás těším zase v pondělí po 13. hodině.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
9: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
10: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluji. Poké.
11: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
12: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
13: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Tak to byl báječný Karel Černoch a jeho Popelky na Českém Vlaníku. 13. hodina je tady s vámi, už je Veronika Rážová a brzy tu s námi bude i Heidi. Na léto 95 pak zavzpomínáme s Markem Ztraceným.
1: Tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to.
0: A jako Robinson se představí Jirka Korn.
2: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné.
0: Pokud si potrpíte na divadelní klasiku, tak poslouchejte Český Blaník, protože už brzy tu pro vás budeme mít jednu velmi lákavou pozvánku.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jak jsme si jistě všichni všimli, počasí si s námi pěkně hraje, je skoro aprílové, byť už tu máme červen. Očekávejte, že dnes se stále v průběhu dne mohou objevovat přehánky, místy dokonce i bouřky a teploty oproti včerejšku budou o něco níž. Nicméně očekávejte, že večer se nám ochladí 10 až 6 stupňů, no a potom, co se týče zítřka, tak očekáváme, že teploty se opět vyhoupnou o něco výše, tedy na 21 až 26 stupňů Celsia. Obloha má být jasná až polojasná, takže nás čeká krásný víkend.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Sobotní vydání deníku Právo je váš průvodce letní dovolenou. Jak zdražily oblíbené destinace, jak se pojistit proti výpadkům letů a na co si dát pozor při výběrech z bankomatů. Číst deník Právo znamená vědět.
7: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka nebude moci zvolit. Stát jí bude vyplácet v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Novelu skupiny poslanců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Pestré louky plné květin, motýlů a včel z české krajiny postupně mizí. Ochránci přírody se je proto snaží obnovovat. Více k tomu řekne Tereza Flečková z Českého svazu ochránců přírody.
9: Každá vaše darovaná koruna pro naši kampaň na webové stránce darujme.cz/obnova-luk má právě teď dvojnásobnou sílu. Bude totiž díky nadaci VIA a Fondu pro udržitelný život dorovnána stejnou částkou.
8: Peníze ze sbírky pomohou financovat mapování, sběr semen a zakládání nových květnatých luk po celé republice. Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár se ohradil proti vyjádření maďarského premiéra Pétera Maďara. Ve čtvrtek při příležitosti Dne národní jednoty řekl, že Maďarsko je asi jedinou zemí na světě, která sousedí sama se sebou. Blanár Maďarův výrok označil za absurdní a popírající historii. No a Carolina vyhrála druhé finálové utkání NHL nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnala stav série na 1-1. Tomáš Hertl za Golden Knights zapsal asistenci. Při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 13 hodin a 4 minuty, to je aktuální čas. Je s vámi Veronika Rážová a nejsem tu sama. Čančat se budu společně s Heidi Janku právě teď na Českém Blaníku. Tak krásné odpoledne.

0: Ztracený na českém Blaníku, 13 hodin, 13 minut k tomu a já jsem vám slibovala trochu toho divadla. Konkrétně pokud jste milovníky Williama Shakespeara, tak určitě můj kolega Radek vám udělá radost.
1: Pěkný den. Letní shakespeareovské slavnosti jsou doslova za dveřmi. Od 24. června do 5. září tak čeká na návštěvníky spousta her spojených s tímto legendárním anglickým dramatikem. Těšit se mohou na 3 premiéry, včetně té nejočekávanější komedie Omylů, dále na 14 shakespeareových her a 5 tradičních scén v Praze. Kromě Prahy zavítají herci mimo jiné také do Brna, do Ostravy, do Bratislavy, do Litomyšle nebo například na Hlubokou, Loket nebo Kuks. Největší pozornost přitahuje pochopitelně komedie Omylů. Ta slibuje mimo jiné i v krásných prostorách Pražského hradu, kam bude umístěna hlavní scéna, skvělou podívanou i výborné herecké obsazení. V roli Antifola Efeského se při své premiéře na slavnostech objeví například Marek Adamčík, kurtizánu pak stvární Erika Stárková a v roli Zlatníka Angela se představí populární Jakub Kohák. Na správný překlad a interpretaci Shakespeareových děl dohlížel znalec a překladatel jeho díla Martin Hilský. Návštěvníci se však mohou těšit i na oblíbené inscenace minulých let. Mezi ně patří například Macbeth, Otelo, Marná snahy láska nebo Jak se vám líbí. Dohromady se diváci mohou na 9 scénách těšit na více než 150 představení. Pro Český Blaník, Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme moc, to bude krása. Já jsem se dívala teď při tom, co Radek povídal, i na to, že na stránkách Shakespeare.cz najdete veškeré podrobnosti, obsazení, repertoár a také ta představení, která jsou ještě volná, tedy kde ještě můžete vstupenky sehnat. A jak tak koukám, spousta je také úplně vyprodána, takže neváhejte dlouho, kupte si svou vstupenku na tuhle unikátní, řekla bych, kulturní show. No a pojďme se podívat dál, co nás tu čeká tady u nás na Českém Blaníku. Za chvilku Iveta Bartošová, taky Jiří Korn, anebo trio Lucie Bílá, Petr Muk a Kamil Střihavka.

0: Tak to byla Iveta Bartošová, málo mě zná na českém Blaníku. Tak jestli pak jste se podívali v nedávné době na náš Instagram, anebo třeba na náš Facebook, pokud to odpověď zní ne, tak já doporučuji, ať to co nejrychleji doženete, protože tam máme zase spoustu zajímavých, řekla bych i humorných záležitostí. Tak například se můžete dozvědět, jakým typem pejskaře jste právě vy. Tedy samozřejmě za předpokladu, že máte pejska. No a pokud byste chtěli vědět něco o těch, kteří nám tady zpívají, zavzpomínat na jejich známé či méně známé hity a nebo třeba dozvědět se, z jaké zahraniční písničky vznikla ta či ona česká píseň, doporučuji, mrkněte se na Český Blaník, právě tak nás najdete jak na Instagramu, tak také na Facebooku Český Blaník. Tak, my se snažíme dělat maximum pro to, abychom vás tam bavili, trošičku tu a tam poučili, no a zároveň, abyste měli tendenci se tam vrátit. No a doufám, že tu tendenci máte i tady na vlnách Českého Blaníku, kde si dáme další várku českých písniček, které máte rádi. Už za chviličku Karel Gott, Pavel Bobek a nebo Miraj.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
5: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: České písničky, které máte rádi.
15: Na Českém Blaníku.

0: Lizo, že je mi luto. No a pokud vám je luto, že jste nebyli na Konopišti, tak nezoufejte. Nalaďte si klasický Blaník, tedy Rádio Blaník teď o víkendu, kde uslyšíte to nejlepší z Konopiště, tedy to nejnejnej, co se tam odehrálo. Já si myslím, že to bude takový krásný průřez, taková pěkná vzpomínka na tu předešlou sobotu. A pokud jste nemohli být u toho, anebo pokud jste tam byli a chtěli byste si to ještě jednou připomenout, doporučuju, ať to uděláte, ať si naladíte Rádio Blaník, posloucháte a já si myslím, že vás to zahřeje na duši. No mimo jiné taky doporučuji, ať mrknete na radioblaník.cz, tedy na webovky, kde se můžete taky přihlásit do klubu posluchačů Rádia Blaník, pokud v něm náhodou ještě nejste. Přináší vám to značné výhody a pak už vám nic důležitého neunikne. Tak mrkněte radioblaník.cz, tam se všechno dozvíte. No a před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Jedna od Xindla X a další od Jakuba Smolíka.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín
5: Ninja Park!
4: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
4: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
9: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
12: Senkor.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Radio Český Blaník.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál postel a on nikdy

0: Si ho neběžíš při voně, a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl při ptáčku.
1: Já.
0: Mívám už žárlit na ten květ, to

0: Taky jste se spolu se mnou zasnili. Tohle byly Hana Hegerová, Petr Habka a jejich Levandulová na Českém Blaníku. 14. hodina je tady a já už tu chystám další písničky. Takže mezi 14. a 15. si dáme třeba Činasky. Možná se ti zdá, možná má. Bude tu i Bouře od kapely Slza. V hlavě míše bouří. A těšit se můžete i na Kabát. Jak je to s pravdou se šetří, možná proto, aby zbyla, je plňatá, jak dalmatý, je černou. Jak slyšíte, budeme tu mít pestrou hudební nadílku mezi 14. a 15. na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pokud někam vyrážíte večer v noci, tak očekávejte, že se ochladí, a to poměrně výrazně. 10 až 6 stupňů, v údolích dokonce až 4 stupně nad nulou. Tak to jsou noční minima. Zítra přes den bude ale krásně. Jasno až polojasno, jen ráno ojedinělé mlhy. Přes den teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Na horách kolem 16. Už za chvíli tu budou zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezké odpoledne přeje David Račák. Schvalovací proces převodu agent ze Strakovy akademie bude v souladu s usnesením vlády s jednotlivými ministerstvy dokončen ještě dnes, sdělila to vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Odboráři úřadu vlády na dnešek vyhlásili stávku. Liberecký kraj uspěl se svými připomínkami k plánům na větrné elektrárny. Teď ministerstvo všechny tyto lokality z plánu vyškrtlo, řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště.
13: Myslím si, že ty elektrárny některých si budou vznikat, protože ty zdroje jsou potřeba, ale je to potřeba i vlastně podmínit souhlasem těch dotčených obcí. To znamená, jestliže nějaká obec bude souhlasit, jsou tam 2, 3, 4 elektrárny, je to určitě dobře, ale v tuto chvíli tady bez komunikace s obcemi tyto oblasti by neměly být vymezeny.
12: Návrh počítá v celém Česku ze 94 místy, kde by šlo jednodušeji povolovat stavby větrných a solárních elektráren. Česko sužuje nejhorší sucho za 65 let a zdražuje krmiva. Balík Sena se proto vyšplhal už na 2000. Zatím sucho dopadá hlavně na zemědělce. Proti loňskému roku mají někteří zatím jen zhruba třetinu sena. Porosty kvůli nedostatku vláhy nenarostly a sena bude výrazně méně. No a tenista Jakub Menšík se dnes utká s Němcem Alexandrem Zverevem o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova se s o 9 let starším soupeřem utká po druhé. Na konci dubna prohrál v osmifinále turnaje v Madridu. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
11: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník a dobře děláte. 14 hodin a 4 minuty a my jedeme dál a otevíráme další hodinu plnou českých písniček, které máte rádi. Tady je Petr Novák.
14: Hrozně ráda máš ten grel tam přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček.

0: Posloucháte Český Blaník a dobře děláte. Ve čtvrt na tři je s vámi Veronika Rážová, tohle byla taky Aneta Langerová a její vzpomínka. No a my se teďka společně zase vydáme o kus dál, tedy od českých písniček se maličko odkloníme a podíváme se, jak už od nás víte, že z titulu historické město roku se raduje Náměšť nad Oslavou. Takže pokud jste třeba místní, nebo pokud jste tam někde poblíž, určitě jste to zaznamenali, pokud jste to náhodou neslyšeli tady u nás na Blaníku. No a je s tím taky spojena i finanční odměna. Radnice tak může dát víc peněz například na opravu kostela svatého Jana Křtitele, jak říká sám pan starosta Jan Kotačka.
1: My jsme velmi ocenili to, že se farnost pustila do opravy kostela a aby ta oprava mohla být víc komplexní, tak zastupitelstvo města rozhodlo, že přidělí finance na opravu portálu kostela, opravu oken, potom i na ohradní zeď kostela, kde jsou takový jako kdyby vázy, a také jsme dali peníze na opravu sochy piety, která je velmi významná.
0: Tak to jsou krásné zprávy, tak já věřím, že město bude i nadále vzkvétat. Moc držíme palce, ať to tak je. No a posíláme další české písničky, které máte rádi. A pravda, dokonce i jednu slovenskou, bude tu Petr Nať. Taky Ilona Čáková a ještě předtím kapela Slza. Bouře na Českém Blaníku. Tak krásné páteční odpoledne.

Ilona Čáková k nám dojela malým vozem. Posloucháte Český Blaník a za chviličku nevím, jakým vozem, ale dorazí Pepino Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A co nám přináší dnes, to se dozvíte už brzy. Do té doby Petr Rezek, taky Jana Kratochvílová, Kabáti, anebo trio Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
2: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
3: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Český blaník.
6: To je Blaníček.

0: Ty ze všech nejlepší zpívá Petr Rezek. Posloucháte Český Blaník a teď už přichází Pepíno Vaněk.
1: Co Čech, to rekord.
0: Den co den nám Pepíno nosí z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit zajímavé rekordy, kuriozity, neobvyklé věci. A tentokrát půjde o takovou, řekla bych, firemní záležitost.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i zajímavé přípitky z minulosti. A jedním z nejzajímavějších byl přípitek nápojem Thermix Shake, který uspořádala mlékárna Kunín, když slavila 80. výročí. A tímhle nápojem si v jednu chvíli připilo 689 milovníků mléka.
0: Tak když to cinklo, to musela být rána. Děkujeme moc, Pepíno, a těšíme se na příští kousek.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Go, go, go, gorila!
16: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
17: Pojďte si s námi o nich povídat.
0: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť, cestu znáš.

0: Život je krásný, tak to tvrdí Krištof a já s nimi souhlasím. A krásný je taky program následující hodiny tady u nás na Českém Blaníku. Nejenom, že si dáme další várku českých písniček, ale budeme tu mít tři ve tři. Tedy tři písničky, které pojí jedno slovo a já vám už teď prozradím, že tím slovem je víkend. No a kromě toho si dáme třeba Dalibora Jandu.
1: Žít jako kaskadér.
0: Těšit se ale můžete i na písničku Davida Kolera. Nic není na stavu.

0: A zaspívat nám přijde i Marek Ztracený, písničku Moje milá. Časy se mění, jen my vás uznáváme stejní. Tak to byla malá ochutnávka českých písniček, které máte rádi, které vám budu pouštět mezi 15. a 16. na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že v noci se nám ochladí na 10 až 6 místy až 4 stupně Celsia. Zítra ale bude krásně 21 až 26 stupňů, k tomu jasná až polojasná obloha. Přeháňky jen tu a tam při zvětšené oblačnosti, především na horách. Očekávejte, že ale jinak bude krásný den. Tak užívejte s českými písničkami na Českém Blaníku.
2: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ve Vysokém Mýtě na Orlickou Ústecku teď zasahují záchranáři. V rodinném domě v Dobrovské ulici vybuchla tlaková láhev a na místě jsou zranění, jak nám potvrdil mluvčí záchranářů Josef Strašík.
7: Na místo naše operační středisko vyslalo jednu lékařskou a dvě záchranářské posádky. Zároveň společně s námi na místě zasahuje vrtulník letecké záchranné služby z Hradce Králové. Na místě by se měli nacházet 4 pacienti, z nichž některý by měli být v kritickém stavu.
6: Hasiči mají na místě 5 jednotek, kteří provádí kontrolu objektu, protože silně po požáru zakouřený, budou ho ještě odvětrávat. Odvody živnostníků na sociální pojistné klesnou na loňskou úroveň. Umožní to koaliční novela, která dneškem získala podpis prezidenta. OSVČ tím ušetří 715 korun měsíčně. Petr Pavel také podepsal roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. NCOZ dál šetří část trestního oznámení ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce. Týká se to bitcoinové kauzy a dění po uzavření smlouvy o darování kryptoměny. Uvedlo to vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Tejc podal trestní oznámení kvůli výsledkům auditu před měsícem. V pražském umělém kanálu v Troji se rozjel světový pohár ve vodním slalomu. Popoledně začal program kvalifikace. Finálové jízdy pro 12 nejlepších v každé kategorii se uskuteční už za hodinu. Zítřek bude v Troji patřit kanoistům a kanoistkám. V neděli pak soutěžní víkend ve vrcholí závody v kajak krosu. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
1: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: Krátce po 15. hodině je s vámi Veronika Rážová, za chvilku tu bude i Dalibor Janda, Helena Vondráčková, takže hned dva z těch, kteří byli na Konopišti. A teď už Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává na Českém Blaníku.

0: Žít jako kaskadér, Dalibor Janda, který nám taky zaspíval na Konopišti už minulou sobotu. Už to tak uteklo. No a čas letí dál a před námi jsou 3 ve 3.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Tentokrát si budeme povídat o víkendu, takové téma, které právě teď je velice aktuální. Víkend je totiž to slůvko, které je v názvech všech 3 písniček, které v následujících chvílích zazní. Michal David je tu víkend, Alice Springs víkend a Pavel Liška báječný víkend. No a pojďme si něco říct o těch písničkách, o kterých jsem právě mluvila. Písnička Je tu víkend vyšla v roce 1986 v rámci Kroků Františka Janečka. Takže tehdy Michal David tuto písničku naspíval. No a vlastně dá se říct, že podobně stará je i písnička od Pavla Lišky, tedy ještě vlastně o něco starší. Byl to báječný víkend, totiž vyšla v listopadu roku 1979. Nejmladší z těch 3 písní je víkend od Alice Springs. Ta tuhle písničku vydala v roce 1999. Tak já už nebudu déle prodlužovat vaše čekání na tyhle 3 skvělé písničky a právě teď si je dáme. Jako první přichází Michal David.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Pavel Liška a báječný víkend, předtím Alice Springs a víkend a ještě Michal David, je tu víkend a skutečně před námi je víkend. Tak já doufám, že se vám dnešní 3 ve 3 líbily a že se skutečně hodili, co říkáte. No a před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. A nejen to, taky si budeme povídat o prvním letním koncertu Rádia Blaník, tak si to nenechte ujít. Do té doby třeba Marcias nebo David Koller.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
2: nábytek. Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
3: Počkej, v čí pr...
2: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
3: To zní hustě. Kde to je?
4: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na 3 stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
8: Radio Český Blaník.

0: Tak to byl báječný Meky Žbirka.
1: Koncerty Rádia Blaník.
0: A teď už si pojďme připomenout, že Konopištěm to všechno neskončilo. Naopak, otevřeli jsme sezónu letních koncertů Rádia Blaník. A vy máte možnost hned na spoustě míst napříč Českou republikou vidět ty nejlepší, které si hrajeme i tady u nás na Českém Blaníku. Tak například první koncert, ten bude 12. června v Havířově a těšit se tam můžete na místním náměstí republiky na Janka Ledeckého, Olgu Lounovou, Petra Koláře a také na naši blanickou kapelu. Vstupné se neplatí a letos navíc pro vás máme ještě jeden speciální dárek a tím je z brusu nová sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu, která vám možná už brzy přinese velkou spoustu peněz. Skutečně, hrajeme totiž o 100 000 korun na ruku. Takže stojí za to stavit se 12. června v Havířově, protože kdo ví, třeba právě tam dostanete tu výherní samolepku. Ale hlavně, co je jisté, budete se skvěle bavit.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já chci hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babavku, babavku, babavku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
6: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
8: Jsme Český Blaník.
9: A najdete nás i na síti všech sítí.
8: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
9: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Rádio Český Blaník.

0: Karel Gott zpívá o plnoleté. Posloucháte Český Blaník, 16. hodina už nám odbyla a my jedeme dál. Už brzy tu budou třeba Olympik.
1: Snad jsem to zavěděl.
0: Taky Náš příběh, tedy Tereza Mašková a Marek Lambora.
2: Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran.
0: A těšit se můžete i na písničku Neusínej od Petra Muka. Tak zůstávejte i dál s námi, už za chvíli zprávy a ještě předtím počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak i když dnes nám sprchlo a výrazně se ochladilo, zítra to bude zase o něco lepší. Nejdřív v noci chladno, 10 až 6, v údolích až 4 stupně nad nulou. No ale zítra očekávejte jasnou až polojasnou oblohu a kromě toho, že ráno se ojediněle mohou vyskytnout mlhy, očekávejte, že tu a tam jenom sprchne a jinak teploty budou vysoko 21 až 26 stupňů nad nulou. Jak už jsem říkala, za chviličku zprávy a pak pokračujeme v rytmu dalších českých písniček, které máte rádi.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín
8: Ninja Park!
7: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
7: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
8: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Při hledání práce už dávno nerozhoduje jen výplatní páska. Čím dál víc lidí řeší pracovní atmosféru, firemní kulturu nebo flexibilitu. Jak se liší očekávání mladších a starších generací, vysvětluje marketingová manažerka personální agentury Advantage Consulting Marcela Vyskoková.
11: Starší zaměstnanci při výběru zaměstnavatele oceňují stabilitu společnosti, jistotu příjmu a dlouhodobé benefity. Pro generaci Z je naopak důležité, aby práce měla smysl, flexibilní pracovní doba, otevřená komunikace a duševní pohoda.
10: Starší a mladší generace mají ale jedno společné, zásadně pro ně kvalitní firemní kultura. Policie v Praze si posvítila na motocykly, elektrokola a elektrokoloběžky. Během tohoto týdne při kontrolách udělala pokuty za 57 tisíc. Nejčastějším přestupkem byl nevyhovující technický stav. Evropská unie by měla přijmout Černou Horu a Albánii v roce 2028. Před začátkem dnešního jednání lídrů unijních zemí a západního Balkánu v černohorském přímořském městě Tivat, to řekl premiér Andrej Babiš. Ten už také jednal s černohorským premiérem, řešili třeba možné dodávky českých zbraní. Kateřina Siniaková si zahraje na Roland Garros o čtvrtý titul ve čtyřhře. S Taylor Townsendovou porazili v semifinále pár Dabrovská Stefaniová 6-0 a 6-1. Udělali tak předposlední krok k dalšímu grandslamovému titulu. Finále čeká v neděli. O finále teď hraje Jakub Menšík se Zverevem. Dramatickou sadu ale ztratil 5-7, bitva ale dál pokračuje. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne vám přeje Veronika Rážová. 5 minut po 16. hodině. Teď už začíná zpívat Hanička Zagorová, pak tu budou Olympik nebo Vojtěch Šmíd. Brzy se taky dočkáte ale písničky od Terezy Maškové ve spolupráci s Markem Lamborou. Písnička Náš příběh je dnešní písničkou dne. Tak se máte zase na co těšit.

0: Možná si říkáte, že tuhle písničku jste někde slyšeli. Možná, že je od Pavla Rota. Krásnější než růže. Tohle je ale Vojtěch Šmíd. Čas nálezů a ztrát na Českém Blaníku.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Já už jsem malinko napověděla, o co dnes půjde, jaká písnička dne tu bude, jaký příběh písničky se asi dozvíme. Určitě znáte nejenom z našeho vysílání písničku od Terezy Maškové a Marka Lambory. Jejich velmi povedený duet se jmenuje Náš příběh. No a musím říct, že to bychom přece nebyli my, abychom nebyli zvědaví, a Terezy Maškové, abychom se na to nezeptali.
3: Ta písnička je o tom, že vlastně vy víte, že se máte rádi v tom vztahu a píšete přesně nějaký příběh, jenom prostě třeba někdy se stane, že ten příběh prostě skončí, a ať prostě jako se pořád snažíte a snažíte to spravovat a psát ty další stránky, tak prostě někdy je to tak, že prostě ty další stránky třeba budeme psát s někým jiným, ale pořád toho člověka máme rádi. To je jedna taková stránka jako ty písničky. To vidím třeba já v té písničce, ale spousta lidí, hlavně jako mých fanoušků, to vidí přesně tak, že je to ta usmiřovací písnička. Že prostě, když vidím náš příběh, začnem prostě jako novej list psát, že vlastně v tom vidí hodně tu naději, která tam jakoby je, ale my právě, že taky jsme to dělali s Vaškem Hojdekrem a my jsme si říkali s Vaškem, hele, já furt nechápu, proč si to ti lidi berou na ty svatby, teď to je vlastně rozchodová písnička, jo, ale mně se na té hudbě vlastně nejvíc líbí to, že každý si v tom najde to svoje, a to je vlastně jako nejdůležitější.
0: Tak to byla Tereza Mašková, která okomentovala písničku Náš příběh, o čem vlastně je. A je to fajn, protože skutečně každý si tam může najít to své. Hlavní je, že se líbí.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: a poslední zvonění. Tak pokud ještě třeba nemáte plány na víkend, tak si představte, že na výstavišti o víkendu, konkrétně 7. června, tedy v neděli, bude probíhat rodinný den hlavního města Prahy. Nejenom, že tam bude spousta zážitků pro malé i velké návštěvníky, ale můžete se těšit i na divadelní a hudební stage, na ateliér, Maroldovo panorama, rodinný pas, tak ten vám umožní, abyste se účastnili zábavných soutěží, které vás provedou celým areálem, no a spousta dalšího. Samozřejmostí je i gastrozóna a relax, takže pokud budete mít hlad, žízeň nebo si budete chtít zkrátka dobře jenom odpočinout, určitě si taky přijdete na své. A když je to bude od 13 do 19 hodin. No a dobrá zpráva na závěr, vstupné je zdarma. Tak před námi jsou další české písničky, které máte rádi, takže za chvíli Verona, Petr Muk anebo Jiří Štědroň. Šaty máš bílé na Českém Blaníku.
1: Radio Český Blaník.

0: Tak to je Honza Nedvěd a jeho čepice na Českém Blaníku ve 4:45. A já vám nabízím, abyste si udělali radost písničkou na přání. Tak co říkáte, kterou si vyberete? Pojďte mi to napsat na 720-83-6307. Napsat mi můžete buď klasickou SMS zprávu, anebo pokud máte WhatsApp, tam můžete posílat jak textovky, tak i hlasové zprávy. No a já takovou hlasovou zprávu moc ráda pustím do vysílání, takže komu budete přát nebo komu budete písničku posílat, tomu zaručeně uděláte velkou radost. Tak do toho 720 83 63 07. Písnička na přání už tu bude za půl hodiny.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

obvyklých 21 svic, zas ve všech oknech zapaluji, zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem, podivuhodným příslibem, je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem, touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín, chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč, v té chvíli řekla jsi mi, a teď mě svleč.

a tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně. Tehdy se ze mne stal plamený meč. A ty si vykřikla, vykřikla svěč. Ze všech sil zakřič, ať do nebe zní nejstarší ze starých.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč, na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

0: Takové je díku vzdání Daniela Landy na Českém Blaníku. 17. hodina nám právě teď tuto chvíli odbíjí a pokud jste zvědaví, co vás čeká po ní, tak prozradím, že třeba písnička na přání, ale taky další písničky, které jsem tu pro vás přichystala. Jedna třeba od skupiny Miraj.
1: Když nemůžeš, dej víc, zakřič prostě z plný plic, slovo nejde, neexistuje.
0: Ano, ano, takže čerstvý, novopečený tatínek Miraj a jeho písnička Když nemůžeš, tak přidej. Taky si dáme spolupráci Jelena, Jiřího Pavlici a Hradišťana. Písničku Miluju tě.

0: A ještě předtím, než se vrhneme na další české kousky, které máte rádi, pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak už teď, když se koukám z okna, tak to vypadá, že bude zítra hezky. Alespoň to odhaduju. No a nakonec předpověď meteorologů tam mi to potvrzuje. Očekávejte, že zítra vystoupá rtuť teploměru k 21 až 26 stupňům Celsia. Nejdřív se ale v noci příliš neohřejeme, protože klesne rtuť teploměru k 10 místy až ke 4 stupňům Celsia. Zítra ovšem bude jasný až polojasný den, kdy jen ojediněle zaprší. Už za chvíli to budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi na Českém Blaníku.
2: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Go, go, go, gorila.
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Česko bude mít novou ombudsmanku. Stane se jí právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská, která v dnešním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce složením slibu, nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Na podporu turistiky v Česku míří další peníze z krajů. Třeba na Vysočině navýšili příspěvek na obnovu turistického značení o 100 000. S čím mají peníze pomoci, ví mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
11: Klub českých turistů prostředky využije například na obnovu turistických značek, instalaci nových směrovek, výměnu poškozených map, údržbu tras po kůrovcové kalamitě nebo aktualizaci pasportu cyklotras v systému GIS kraje Vysočina.
0: V letošním roce přispěje kraj Vysočina i na pořízení propagačních stanů, které turisté umisťují při svých pochodech na start i cíl. Celníci na Znojemsku si posvítili na prodejce padělků. Těch v tržnici v Hatích zabavili za víc než 150 milionů. Většinou šlo o oblečení, kabelky nebo boty luxusních značek. Zmíněné firmy přitom žádné pobočky svých obchodů provozované místními trhovci neevidují. Na mezinárodní vesmírné stanici platí mimořádná situace. Sedmičlenná posádka dostala podle amerického národního úřadu pro letectví a vesmír pokyn ukrýt se v kosmických lodích a připravit se na možnou evakuaci. Důvodem je zhoršující se únik vzduchu z ruského segmentu. Ruští kosmonauté se mezi tím snaží závadu opravit. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné odpoledne, pro někoho možná už podvečer vám přeje Veronika Rážová. Za chviličku už tu bude písnička na přání. O tu si píšete na 720 83 63 07 a do té doby si dáme třeba Miraje, Valdemara Matušku anebo kapelu Turbo. Láska z pasáží na Českém Blaníku.

0: Český Baník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Krátce před čtvrt na šest je tu čas na to, abychom někomu z vás splnili písničkové přání. No a pokud jste si napsali na 720 8363 07, tak máte šanci. Ještě připomínám, že jsou tu možné dvě formy, jak si o písničku na přání napsat. První je klasická, textová, no a ta druhá, ta je potom hlasová, kdy můžete pomocí WhatsAppu nahrát hlasovou zprávu, tak jak to udělal Jirka.
3: Nejskvělejší český baníček, moc zdraví Jirka Suchovršice, já bych moc poprosil Petra Kotvalda, Marilyn. A já písničku věnuju naší rodince, se kterou se zítra chystáme na výlet do Ratibořic. Má být nádherně. Samozřejmě vám všem do rády a všem posluchačům, ať máte plány jakékoliv, tak ať vám jdou na jedničku. Díky, Jirka, ahoj.
2: Jirko, taky děkujeme, přejeme vám, ať se vám výlet do Ratibořic vydaří, ať už jdete na zámek nebo se podívat jenom na sochu babičky z vnoučátky. Zkrátka dobře, myslím si, že to je skvělý plán na sobotu. No a samozřejmostí doufám bude i to, že cestou budete poslouchat Český Baník.
1: Písnička.

0: Posloucháte Český Blaník, tohle byla krásná spolupráce kapely Jelen, Hradišťan a Jiřího Pavlici. Písnička Miluju tě. Tak já doufám, že...
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsají a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsají od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
4: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
5: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju.

0: Rádio Český Blaník.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

0: Tak to byla Julia a Peter Hečkovci, italiánský muzikál na českém Blaníku. 17 hodin 43 minut k tomu. Hokejový šampionát už je v minulosti. A my teď vyřížíme mistrovství světa ve fotbale. Zároveň je to letos 30 let od stříbrného eura v Anglii a vznikl proto i nový dokument. Jmenuje se Stříbrná cesta a na jeho předpremiéru včera dorazil i sám Karel Poborský.
1: Velká jízda a najednou jsme byli ve finále před královnou a bohužel po finále jsme prohráli, ale obrovský zážitek a vlastně pro mě taková startovní čára do velkého fotbalu.
0: Tak to je krásné, no tak máme se na co těšit. Ještě dodám, že smolné finále s Německem naši sehráli 30. června 1996, takže to velké výročí už se skutečně blíží. Za chviličku u nás další české písničky, třeba Jarek Nohavica, Hana Zagorová anebo Marek Ztracený.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku, máme auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
11: Český Blaník. Český Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý napsaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Tomáš Klus a jeho Nina na Českém Blaníku. 18. hodina odbyla a co nás čeká po ní? Třeba keks. Taky kapela Činasky a Každý ráno. Každý ráno, když si vzpomenu. A nebo úžasná Lucie Bílá, Si můj pán. A to rozhodně není všechno. Zůstávejte i dál na vlnách Českého Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dnes sice bylo o něco chladněji než včera, ale zítra to bude zase lepší. Očekávejte, že naměříme místy až 26 stupňů. Většinou bude jasná až polojasná obloha. Ráno pozor, ojediněle se můžou vyskytnout i mlhy. Sprchne jen tu a tam, takže deštník můžete mít sebou, ale věřím tomu, že ho nebudete potřebovat. Už za chvilku tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zaměstnanci z úřadu vlády zůstanou po dnešní stávce ve stávkové pohotovosti. Usilovat budou o další jednání. Jejich cílem zůstává zastavit přesun útvarů zodpovědných za agendy závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů na ministerstva. Nákup vstupenek přes internet může být velmi rizikový. Podvodníci totiž často vytvářejí falešné weby, vypadající jako oficiální prodejní portály. Na nich pak lákají na výhodné ceny anebo poslední kusy vstupenek, jak za D-Test potvrzuje Tereza Genserková.
8: Pokud už se spotřebitel rozhodne koupit vstupenku od jiné osoby než oficiálního prodejce, doporučujeme důkladně ověřit, s kým jedná a komu posílá peníze. V praxi se spotřebitelé mohou poté setkat například s padělanými vstupenkami nebo se situací, kdy je jedna vstupenka prodána více osobám.
0: Na akci se pak dostane pouze ten, který se vstupenku prokáže jako první. Liberecký kraj převzal Horský hotel a vysílač Ještěd. Památkově chráněnou budovu získal u Českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhl architekt Otakar Binár. Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů. 30% budovy budou České radiokomunikace dál užívat za 3,5 milionů ročně. České Budějovice a Chrudim přišli o druhou fotbalovou ligu. Nezískali na ně licenci a v příští sezóně se tak představí o patro níž. Druhou nejvyšší soutěž si naopak zahrají Kladno a Česká Lípa a také Jihlava, která původně se stoupila. Pád Českých Budějovic a Chrudim jí ale paradoxně pomohl. Tolik zprávy. Hezký večer.

батом шаги не плати. Ani brat, ani smík, ani dřep, ani smík, ani mráz, ani dež, ani smík, ani plát, tam šáty neplatí. Ani brat, ani brat, ani brat, tam šáty neplatí. Ani hrát, ani brat, ani smík, ani dřep, ani smík, ani mráz, ani dež, ani smík, ani plát, tam šáty neplatí. Ani hrát, ani brat, ani smík, ani dřep, ani smík, ani mráz, ani dež, ani smík, ani plát, tam šáty neplatí. Ani hrát, ani hrát, ani hrát, tam šáty neplatí. Ani brat, ani hr, ani brat, ani smík, ani dřep, ani smík, ani mráz, ani dež, ani smík, ani plát, tam šáky neplatí.

0: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
6: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
3: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psy, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.

0: tě opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Radio Český Blaník.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Zdař Bůhorníci, 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh.
6: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Na rádiu Český Blaník.

svátek, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich syklek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidský.

0: Hausbrand caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Rodinný dům v Postupicích na Benešovsku za 5 milionů 990 tisíc. Rodinný dům v Chodské Lhotě na Domažlicku za 16 milionů 600 tisíc. Byt v Rapuskáka v Mladé Boleslavi za 6 milionů 290 tisíc. Pozemek k bydlení v obci Rybník na Domažlicku za 990 tisíc. A rodinný dům v obci Stachy na Prachaticku za 6 milionů 950 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Aguarachar!

0: Jilly Lenau. Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau. Písnička na přání.
1: Každý všední den vždy po 8, po 11 a po 17 hodině.
0: Písnička na přání na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

proč do rány se vlít. Ačkoliv jsem tak těsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně,

0: brodil a o svý lásce snil.
1: Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil,

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

0: Gilly Lenau.
1: Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
2: Písničky, které dobře znáte.
3: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
2: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
3: Český Blaník. V digitální síti DAB
2: i na webu radioblaník.cz.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: Rádio Český Blaník.

hráli umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: Asi do mě dřív nebo sám, je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Tři metři.
1: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
0: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
1: Tři metři
0: na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník.

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Rádio Český Blaník.
4: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
5: Řeky lásky proud kolem nás dál, přebroď řeku svou a přijdi blíž.
3: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
4: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: I tak to za to stojí.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na rádiu Český Blaník.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém vlaníku.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám, zpěv mámy sladce uspávám.

0: ora. Životy fajn, životy jako já ora. Co ti našle, háčku daj.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Stojím v dešti, v očích pláč,

život klížím, nemám pevný bod. Pode mnou propast temná.